0: Tam měli také prařelko. A tam vždycky vodu brali.
1: Jak
0: brali ze struhy, no. A tam ale roste na té hraže, tam na těch nutách. Tam je nejvíc takového.